Vlastne najbudajmice rádiu hitové v Plovdiv na stociálu i četiriske Little Love i Tied Up. Z 6. gore do nr. 24. Z pozície na dolu pak sa premestvať Alok i Portugal The Man, zajmejky miasto 23. Po Katra FM, zaglavie to je Dive Into The Ocean.